sí ìgbédìde pẹ̀lú wòlé olórun alaye prophet peter b oladejo glorious child wákàtí ìgbédìde ó tún ti tó àsìkò fún ọwọ́ olórun láti kan gbogbo ènìyàn nípasẹ̀